0: ze všech napsaných knih.
1: Co směl si kdy tajný tvíř?
0: Mezi řádky.
1: Mezi řádky.
0: Našel jsem, co jsem chtěl, tvůj úsměv i vůň těl.

0: ze všech napsaných knih.
1: Se směl si, kdy tam nic není.
0: Mezi řádky.
1: Mezi řádky.
0: Našel jsem, co jsem chtěl.